poznali, že se s vámi odehrává takový ten klasický rozhovor dvou lidí.